0: Takova ženska musí mít peněz.
1: Ale
0: vidět, člověku se všechno česká.

0: Žicimo vjestka.
1: A jak se opravdu jmenovala Elihan?
0: Ilija Makregor, vždyť to máte, teď to píšeš.
1: Helen, Helen, tam je jenom Helen. Nic, nic.
0: To samo, že myslím já, Ilija Makregor.
1: To musíš pamětat, třeba Emilia Amatio, Helenia Montes. Narozeném luku ve 20. listopadu 1816 a v matrisním zápise tohle. Domeni facis Ferdinand Makropoulos Tonus, tematecký otec Finnechan, mater Helena.

0: Sessel Sabulat.
1: Volce! Accetemi di sleto!
0: Slečno, ujepša diska beseda. Ode cale ste kristice, tuta fotografii, je tu vaš potpis.
1: Je!
0: Vibor je, račte to volit. A poznala ste mi večer tuto vizdino, 18.36.